Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hitparády What Are We Gonna Do, Jack Style a John.

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: that sound like a helicopter?
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield. Chick style, ajo. Chick style.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje

0: Dobrý rádio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, I know. Chick style.
0: Rádio. Vždy první u toho, co letí.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Free Radio.

0: Sweet Goodbye. 6:55. Dobré ráno, frýčkaři a frýčkařky. Je to tady středa s datem 26. srpna. Roman s vámi opět až do 11. hodiny dopolední. Parádní poslech, dobrou náladu. Venku zatím sluníčko v nedohlednu, ale podle meteorologů by dnes mělo být mnohem více slunečno než včera. Tak uvidíme. Teploty se mají koncem tohoto týdne zvedat. Dokonce v pátek jsem viděl teploty na 28 až 30 stupních Celsia. Tak se zase na chviličku vrátí léto. Pojďme se podívat na muziku, která nás bude probouzet. Ze startu tady bude Scooter No Rewind. Hrát bude váš oblíbený Fisher. A zahraje taky Silver. Za chvilku opět gratulačka dneska oslavencům nebo oslavenkyním, ani jsem se nekoukal, kdo pak dneska slaví, ale vidím to tady, Luděk slaví dneska svátek, tak všechno nejlepší. Za chvilku koukneme, kolik jich najdeme celkem v republice, no a mrkneme i na kalendárium, ať máme přehled a víme, co se událo v minulosti. Do té doby, krásné ráno.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční.

0: Scooter, No Rewind. Máme 13 minut po 7 hodině a jdeme gratulovat. Tak Luděk. Kolik najdeme Luďků v republice? Pojďme se na to jméno podívat. Celkový počet 15 104 v Brně, 532. Tak Luďkům všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: Jdeme taky omrknout, co zajímavého se událo a také kdo ze slavných osobností dneska slaví narozeniny. 26. srpna. Tak, mrknem na to, hodně do historie se podíváme právě teď. Do roku 1278 Rudolf I. Habsburský zvítězil v bitvě na Moravském poli nad českým králem Přemyslem Otakarem II., jenž v bitvě přišel o život. Roku 1771 Marie Terezie vydala amortizační patent. Roku 1909 v Jihlavě byl zahájen provoz elektrické tramvaje. A roku 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podepsali v brněnské vile Tugendhat dohodu o zániku Československa od 1. ledna roku 1993. Ještě mrkneme do roku 2009. Český reprezentační fotbalista Pavel Nedvěd oficiálně potvrdil konec své fotbalové kariéry. Narozeniny slaví politik, senátor, diplomat Pavel Fischer, Radim Nečas fotbalista, mexická zpěvačka a herečka Thalia a taky Kevin ze Sám doma, americký herec Macaulay Culkin. Gratulujeme. Ale Farben Pink, za chvilku Bingo Player Silver a bleskové zprávy s Katkou.

0: Silver, Turn the Tide, 7.30, krásně nám to vyšlo, pojďme na zprávy, je tady Katka.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes, potrvá do 30. srpna. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Plačkových či Furmanových. Rusko požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví v Praze v době zářijových voleb do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Rusko se obává provokací během voleb. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. 3bodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla 21 body univerzálka Monika Brancuská.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnici omrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Na D1 183. kilometr je to ve směru na Prahu. Stojí tady porouchaný nákladní vozidlo, blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou. Další komplikace na 184. porouchaný kamion ve stoupacím pruhu, tak to se jedná asi o tu stejnou informaci. Aktuálně vidím, že neměli bychom tady mít žádné extra kolony, akorát si dávejte pozor na kolonu na D1. Tady je ta je docela dlouhá. 178. kilometr zdržení minimálně nějakých 20 minutek, kdo jede od Prahy na Brno, takže už od exitu 178 vás zastaví kolona. Koukám se na D2, tady mám nahlášenou kolonu klasika od Olympie, od Kruháče, od exitu 3. No a bouračky tady nevidím. Vidím zaštosovanou komunikaci, je to za Chrlicemi, kdo chce jet směrem na Tuřany, tak tady dávejte pozor, tady máme taky celku dlouhou kolonu. No a v centru města Brna začíná pomaličku housnout provoz. Vidím, že drobné zdržení už je na ulici Gajdošová, Křenová, Olomoucká, taky na Dornichu a na Zvonařce opuštěné. Taky šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, díky.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploměr aktuálně v centru Brna ukazuje 16 stupňů, stále zakaboněno, zataženo. Uvidíme, jak to bude během odpoledne. Mělo by vylézt i sluníčko. Teploty by měly vyšplhat na 23 až 25. Zítra a v pátek teploty 26 až 28, v pátek dokonce až 30 stupňů.
6: Are you ready to party? Here we go! Your drinks in the air and let's make a

0: Regret, Call on Me. Skvělá taneční muzika na Free Radio 107 FM. Máme 7 hodin 39 minut, pojďme mrknout, co nového.
1: Free Radio, co nového v Brně.
0: Přátelé, velká změna, teď se bude týkat řidičů, nastane v Modřicích u Brna. V bezmála 6000ovém městě začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ano, ve většině modřických ulic bude regulace platná od 5. v podvečer do 6. ráno. Zóna nebo zóny rezidentního parkování se vedení města v Modřicích rozhodlo zavést kvůli zvýhodnění skupiny lidí, která má ve městě trvalý pobyt. Zároveň se snaží docílit toho, aby si ho ve městě na Brněnsku zřídili i další obyvatelé, protože zhruba 7 místních tam trvalý pobyt nemá. Ano, takže první premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku, v Modřicích. Všechno je nachystané, všechno je připravené. V brzkých dnech se bude spouštět. Tak se na to připravte. 7.40, Loran Wolf, za chvíli Bombs Away a taky Buddy Bangers.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
4: Free Radio 107 FM.

0: preciosa Marvin Voices. A mrknem, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit.
2: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
0: A za chvilku Mikolas a Trips Hard to be Handled. Zde je taky Dubson, Eli Furtado. A legenda z roku 1994, Prince Ital Joe. 7 hodin 57 minut, za chvilku opět mrkneme, co nového v Brně a Janča nám představí kinonovinky.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Senka, Olomoucká Zvonařka Dornych, jasně, Křížová Poříčí a Vídeňská. Taky postojíte na Milady Horákové, taky nějakou chviličku kolem Lužáneckého parku i na Pionýrské. Tady vidím drobné kolony. Kolony máme i mezi Komínem a Žabovřeskami, tady taky pozor, a na D1. 182. kilometr dálnice D1 ve směru na Brno, pozor si dávejte, už vás tady zastaví kolona. V Kuřimi vidím, že máme zaštosováno mezi Čebínem a Kuřimí, no a ještě mrkneme na Lipůvku, jak to vypadá mezi Lažany a Lipůvkou, zatím provoz bez komplikací. Kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte buď přes naši apku, anebo ještě tady máte telefonní číslo.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Stále pod mrakem, teplota na 17 stupních, aktuálně v centru, odpolední maxima 23 až 25 a v dalších dnech budou teploty narůstat, respektive zítra ve čtvrtek 26, 28, v pátek 28 až 30.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí. Free Radio. Free Radio.

0: Lemmy Kolasa Trips, Hard to be Handle. Jdeme na výlet, přátelé. Jedeme do Hodonína. Free Radio, co je nového? Skvělá zpráva, 5 let po ničivém tornádu se do Hodonínské zoo vracejí ryby. Ano, do nového pavilonu s jednou z největších sladkovodních expozit v Česku. Návštěvníci poprvé nahlédnou už dneska, 26. srpna. Dneska se oficiálně otevírá ta nová expozice sladkovodních ryb. Zarybňování trvalo týdny a expozice se stavila téměř 2 roky. V Hodonínské zoologické zahradě se konečně dočkali. Už ve středu se mohou lidé nahlédnout do nového pavilonu akvarijních rybiček. První návštěvníci můžou dorazit dnes. 2 nádrže obývají druhy typické pro africké jezera a nechybí tam ani 4 vodní terária, takže největší expozice sladkovodní v České republice v Hodonínské zoologické zahradě můžete ode dneška navštívit. Jason Derulo, Burak Jeter, Prince Ital Joe, to je další hudební výběr do nejbližších minut. S vámi Roman Koloděj, za chvilku i Katka, která nám prozradí čerstvé zprávy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio.

0: Prince Little Joe a Marky Mark, 8.29. Dobré ranko, frýčkaři a frýčkařky. Pojďme na čerstvé zprávy, je tady Katka, prozradí nám bleskovky za chvilku. Opět to mrkneme dopravu a taky koukneme na počasí. No a mrkneme i na čerstvé kinonovinky s Jančou.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
5: Přeji pěkné ráno. Ražba průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně pokračuje odstřely. Dělníci celkem spotřebují až 26 tun trhaviny. Budoucí tunel Vinohrady bude dlouhý přibližně 1,5 kilometru a stane se součástí velkého městského okruhu Brna. Zahájení hlavní stavby tunelu ředitelství silnic a dálnic předpokládá v roce 2028. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Vyplývá to z průzkumu organizace Ministr zdraví. Zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že takové omezení podporuje a ve sněmovně vzniká návrh na tuto regulaci. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Šampionát se v Poznaní uskuteční ode dneška do neděle. Hlavní naději české výpravy bude kanoista Martin Fuchsa.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: To vypadá s dopravou, jdeme opět mrknout na silnice, přátelé. D2, 8 kilometr, je to ve směru na Brno, došlo tady k dopravní nehodě dvou osobáků, který po nehodě stojí na krajnici. Dávejte velký pozor. Na D1 na 204 kilometru z Brna na Vyškov, tady se v levém pruhu srazily dvě osobní auta a komplikace ještě stále na 183. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Tady je poruchaný nákladák, který brání provozu pravého pruhu, tak opatrně, kdyby cokoliv, volejte. Jinak už vidím mezi Lipůvkou a Brnem, tady vidím kolonu, kdo jede od Lipůvky směrem na Brno, tak Lipůvka a křižovatka směrem na Kuřim, tady máme nahlášenou drobnou kolonu. Stejně tak mezi Čebínem a Kuřimí na polovině cesty od kruhového objezdu někde na tom kopci vás zastaví kolona směr Kuřim. Šťastnou cestu!
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jsem se těšil na sluníčko a ono nic, no, ale snad odpoledne, nebo možná i během dopoledních hodin. Teplota pomaličku stoupá, venku máme 17 stupňů Celsia a odpoledne by teplota mohla ukázat 23 až 25.
6: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Uno ragazzo, una ragazza. Tohle byly Colors, 8.40, čas na kino novinky. Free Radio,
1: novinky v kinech. Pokud plánujete s kamarádkama nebo mamkou dámskou jízdu, tak mám pro vás tip na holčičí americkou komedii Wellness Weekend. Snímek přináší bláznivý příběh tří kamarádek, které touží po zaslouženém odpočinku v luxusním wellness resortu. Ale jejich plány na relaxaci se bleskově hroutí v momentě, kdy se k ním připojí jejich nepředvídatelná a živelná kamarádka. Hlavní hrdinky zažijí nezapomenutelné dny plné absurdních situací a katastrofálních rozhodnutí. Snímek Wellness Weekend láká na ideální koktejl humoru, nespoutané zábavy a nečekaných zvratů, které ukazují, jak tenká hranice dělí poklidnou dovolenou od naprostého chaosu. Prostě je za mě taková normálka, když někam vyrazíte s holkama. Nový film právě teď v kinech Wellness Weekend.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
8: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Čomoloko, Lorna Papičulo, 8.56, tipy kam vyrazit, pojďme mrknout.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.
0: A valíme dál, Lastek a DJ Koko za chvilku. Roztanží nás Italo Brothers. A bude to Smack Up the Orinoco Flow pro DJ Enya. K tomu čerstvé krimi zprávy za chvilku mrkneme, co řešili strážníci městské policie.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: aktuální dopravní situaci sledujeme několikrát do hodiny. Pojďme se podívat, jak to vypadá právě teď s dopravou. Pozor si dávejte na D2, 8 km směrem na Brno. Došla tady k dopravní nehodě. Dvě osobní auta se nám tu srazily, stojí po nehodě na krajnici. Další problém na 204. kilometru dálnice D1, je to směrem z Brna na Vyškov, tady v levém pruhu havárka dvou osobáků. A to by mělo být vše, co se aktuálně teď dopravních nehod týče. Jak vypadá provoz? Lipůvka se nám rozjela, podobně i Kuřim, vidím, v Kuřimi kolonu už nahlášenou nemáme. Kolonu máme nahlášenou teď aktuálně na komunikaci, kdo jede směrem na Soběšice. Tady máme od Majdalenek směrem na Soběšice. Tady máme nahlášenou kolonu. Slyšel jsem něco, že se tam má opravovat vozovka, možná se tudy jezdí i na semafory, takže kdyby náhodou jste tudy jeli, tak nám dejte vědět, jak to vypadá. Aktuálně na Vídeňské ve Štířicích máme nahlášenou kolonu, kdo jede od Mendlova náměstí a přejede přes řeku Svratku a pokračuje dále potom k ústřednímu hřbitovu. Tady se obrňte trpělivostí, máme tady kolonu podobně i na Dornichu a Zvonařce, postojíte nějakou chvilku i na Nových Sadech. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte, my to pošleme ostatním.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, 18 stupňů venku, odpoledne 23 až 25. Mělo by během odpoledne se objevit i sluníčko. Podobně by mělo být zítra, ale teploty vyšší 26 až 28. V pátek dokonce 28 až 30 stupňů.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Solo Brothers Loud Wild. 16,5 minuty po deváté, jdeme na Krimi zprávy. Pojďme se podívat za strážníky. Na telefonu připravený pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radio. Na přelomu týdne odhalil svědek falešného rybáře v Černovicích. Strážníkům prostřednictvím linky 156 popsal, jak ho viděl z řeky Svitavy vylovit rybu, kterou následně zabil. Incident natočil na svůj mobilní telefon a záznam ukázal přivolané hlídce. 37-letý muž podezřelý v pytláctví se po spatření strážníků dal na útěk. Hlídka ho ale po chvíli dostihla. Nakonec strážníkům přiznal, že rybářský lístek nemá a ulovenou rybu odhodil i z údicí do řeky, když začal utíkat. Strážníci muži vysvětlili, že rybolovem bez patřičného povolení porušil rybářský zákon a případ postoupili do správního řízení, kde si jim budou dále zabývat úředníci. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Just in case, tohle byl Timmy Trumpet tady u nás na Free Radio 107 FM. Pojďme se podívat i na další případy, tentokrát od brněnských kriminalistů.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dvojici cizineckých policistů na Hodonínsku se během noční služby podařilo pomoci muži, který se nacházel ve vážné osobní krizi a chtěl ukončit svůj život. Policisté si povšimli vozidla odstaveného v blízkosti železniční tratě a rozhodli se jeho řidiče zkontrolovat. Už během prvních okamžiků komunikace poznali, že muž není v dobrém psychickém stavu. Díky trpělivému rozhovoru a citlivému přístupu se jim následně svěřil se svými úmysly. Policisté s mužem zůstali, poskytli mu potřebnou podporu a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři jej poté převezli do péče odborníků. Vedení policie navíc v nedávné době obdrželo děkovný dopis od blízkého rodinného příslušníka zachráněného muže. Ten ocenil především všímavost, profesionalitu i lidský přístup obou policistů. Právě jejich správné vyhodnocení situace a zájem o člověka v nouzi pomohli muži dostat další šanci.

0: Wake Up do Orinoku Flow. Tohle byly pro DJ Enya na Free Radio 9 hodin 31 minut. Čas na čerstvé zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes, potrvá do 30. srpna. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Plačkových či Furmanových. Rusko požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví v Praze v době zářijových voleb do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Rusko se obává provokací během voleb. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. České volejbalistky se na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. 3bodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla 21 body univerzálka Monika Brancuská.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu. Opět máme pro vás čerstvé informace. Kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Na D1 204. z Brna na Vyškov stále v levém pruhu havárka dvou osobáků, probíhá tady došetřování a to je aktuálně teď jediná komplikace. Kde máme nahlášen hustý provoz, tak je rozhodně na dálnici D1 a D2. D1 kolem Brna vidím mezi exitem 201 Brno Slatina až po exit 194 a od toho 194. je to stejná situace, když jedete směrem na Vyškov. Na D2 máme nahlášenou kolonu od 3. kilometru od exitu Chrlice. Jinak ještě mezi 182. kilometrem, kdo jede aktuálně po dálnici D1 směrem na Brno, tak na u Troubska končí kolona. Takže mezi 182. až Troubskem tady vidím, že vás čeká zdržení. V centru města Brna se nám to mírně uklidnilo. Koukám se, aktuálně máme nahlášenou kolonu na ulici Bratislavské kolem Lužáneckého parku i na ulici Lidické. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak, kdy pak nám už vykoukne to sluníčko? Jdem se podívat na aktuální radar. Vidím, že kolem Brna se teďka pohybuje přeháňka, ale odchází pryč, takže my jsme aktuálně teďka byli v tom oblačnu. Teď od této chvíle si myslím, že už by mohlo být i slunečno. Pomalu by se mělo probouzet sluníčko. Teplota 18 stupňů, odpoledne 23 až 25.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Slyšíte bubny?
5: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
6: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším.
11: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Tak za chviličku tajemný film. Těšte se, jdu ho vybírat a budeme nadělovat. Na co vás můžu navnadit? Opět tady mám pro vás konzumaci. Voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, pětkrát v Brně najdete a tam si pošmáknete. Tak dobře poslouchejte a hádejte s námi.
16: Free Radio 107 FM.

0: I like to move it, move it. Já tak rád trsám, trsám. 9 hodin 55 minut aktuálně. Za chvilku Jane, Kill It With The Beat. Novinkový Fast Boy Music Sounds. A bude to taky Randy MC, Praise My DJ, My Fan Valentine. Hejty nachystaný a k tomu i tajemný film připraven. Za chvilku prozradíme první nápovědu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM.

Dark Side. Alan Walker. 3,5 minutky po 10. dopolední jdeme na tajemný film. Tajemný film. Tajemný film. Tak přátelé, dobře poslouchejte, odteď soutěžíme, mám tady pro vás poukázku v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně, stačí jenom uhodnout. První nápověda nám prozradí, co že budeme dneska hledat. Mám tady pro vás dnes americký drama, ano, americký drama, který bylo natočený v roce 1993. Tohle je první nápověda. Za chvilku dáme další. Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

Kráviči a Dante Minsky. Máme 14,5 minuty po 11. Pardon, po 10. A jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak víte o tom, že hledáme dnes, přátelé, hledáme americké drama. Jenomže největší zajímavostí na tom je to, že hlavní roli se tu ujali dva mladí kluci. Jednomu v době natáčení bylo 12 let, druhému 13 let. Dvě hlavní postavy tohoto amerického drama tak jsou vlastně nezletilí. 12 a 13 let. Jeden z nich, těchto herců, dokonce byl nominován na udělení cen Saturn Awards a získal cenu roku 1994 jako nejlepší mladiství herecký výkon. Jeden z těchto herců. Tohle byla nápověda druhá. Třetí za chviličku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Jdeme na to. Jdeme na nápovědu číslo 3. Přátelé, původně měl tento film natáčet režisér Michel Lechman, ale byl odvolán kvůli neshodám s tatínkem jednoho z hlavních herců. Můžu vám prozradit, že tento film byl původně zakázán pro promítání v britských kinech. Na tomhle filmu se pracovalo už od 80. let. V roce 1988 byl do hlavní postavy zainteresován úplně jiný herec. Jenomže krátce na to byl tento snímek pozastaven kvůli financím a projekt byl opakovaně odkládaný. No a dětští herci, kteří to měli hrát hlavní roli, tak za tu dobu těch odkladů už nebyli zajímaví pro to, aby hráli právě dětský herce, už vyspěli, tak proto musel dojít ke kompletnímu přeobsazení tohoto snímku dětských herců. To je docela zajímavý. Viděli jsme ho v kinech? Ano. 3. února vstoupil tento film roku 1994 i k nám do českých kin. První promítání proběhlo v kinech amerických samozřejmě, a to 24. září roku 1993. Tak, dostačující nápovědy, za chvilku dáme další. Free Radio.

0: My Praise, My DJ, My Funny Valentine. Tohle byly Run DMC. 10.29. Přátelé, frčíme dál, jdeme mrknout, co je nového. Je tady Petra, která nám prozradí čerstvé zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes a potrvá do neděle. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Plačkových a Furmanových. Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Ve sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připraven na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku. Ve věku 80 let zemřela slavná country zpěvačka Dolly Parton. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Zemřela po krátkém boji s rakovinou. Tenistka Nicola Bartuňková postoupila na turnaji v Mexiku po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku Enchuo Liang z Tajvanu zdolala po obratu 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Darja Vidmanová, která navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Biralovou 7-6 a 6-3.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na dopravu, omrkneme, jak to vypadá. Pozor, Jedovnická za křižovatkou s Věstonickou směrem z Vinohrad. Tady je havárka dvou osobáků, blokován je tu jeden jízdní pruh na místě policie. A ještě na průjezdu Brnem v Gajdošově ulici na křižovatce s Bubeníčkou. Tady bouhrala dvě osobní auta. Počítejte s menším zdržením. Aktuálně provoz v celku plynulý. Už se nám to nikde neštosuje. Nemluvím teda o dálnici D1 a D2. Na D2 kolona stále od Olympie a na D1 pozor, u exitu 182 kývalka vás zastaví kolona směrem na Brno.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Pomaličku se začíná probouzet sluníčko. Teplota stoupá, ale opravdu velmi pomalu. 19 stupňů měříme venku právě teď. Odpolední maxima 23 až 25.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: Mariana Conte, Kant na Free Radio 10.38.
1: Tajemný film. Tajemný film.
0: Jdeme mrknout na poslední nápovědu, přátelé. Dneska slaví narozeniny Kevin ze Sám doma. To už jsem vám říkal. Známý herec Macaulay Culkin, tuším 640? Ano, 640 let. Zde v tomhle filmu hrál, když mu bylo 13 let. Vedle něj Elijah Woods, kterého znáte ze ságy, jak se to jmenuje? Ježíš, pán prstenu. Macaulay Culkin, Kevin a Elijah Wood. Frodo Pitlík. Tak co, jak se jmenuje ten horor, nebo to drama, který jsme dneska hledali? Je to na vás.
1: Tajemný film.
0: 790-107-107. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, Richard.
0: Richarde, viděl jste film, který dneska hledáme?
2: Já si myslím, že jo. Myslím, že to je Dobrý synek.
0: Já si myslím, že jo, že je to Dobrý synek. Viděl jste to, jo? Jakože...
2: No určitě, několikrát.
0: Několikrát. Tak pojďme se podívat, zdali vaše odpověď Dobrý synek je správná. A můžu říct, že ano!
2: Yes.
0: Co na to říkáte, Richarde, na takovýhle film?
2: No, je to až trošku strašidelný, no. Jako...
0: Je to až hodně, ten hodně
2: no, ten
0: strašidelný.
2: Konec, to je nejhorší, no.
0: Vlastně Macaulay Culkin na konci zemře, že jo?
2: No.
0: Tam se jeho vlastní matka jeho vzdá, protože ví, co je to za parchanta, co všechno...
2: No, on vlastně aj tu sestru, myslím, nějak tam uškrtí nebo zabije, nebo něco takového.
0: Sestru mám takový pocit, že na ledové ploše během bruslení roztočí a schválně jí pustí pod led, nějakým způsobem tam málem přijde o život.
2: Jo, ona spadne do toho rybníku.
0: Ano, vzpomínám si správně, no. Já vám děkuju za to, že jste odpověděl správně, protože jste mě tak jako vrátil zpátky, já jsem ten film taky viděl, je to x let, ale je to fakt jako drsný na to, že byli obsazeni takhle mladiství herci a hráli v tomto dramatu, no. Zajímavý, tak přátelé, doporučujeme.
2: Já jsem to taky dlouho neviděl a tím, že dneska si to řeší, tak se na to dneska chci podívat.
0: Tak víte co, já si dostáhnu taky a taky se na to podívám, takže budeme se dívat spolu, jakoby. Jo?
2: Super.
0: Dobro, tak jo, hele, díky moc, vydržte na telefonu, Richarde, vy nepokládejte. Přátelé, vy ostatní, pokud vás tohleto zaujalo, Dobrý synek, tak stojí to fakt za to. Koukněte na to. No a zítra budeme pokračovat.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Free Radio 107.

0: Safe Away a Fallen na Free Radio. Petra je tu, nazdar, ahoj.
1: Krásné dopoledne, čau.
0: Včera jsem zažil něco, co jsem ještě nezažil.
1: Dobře.
0: Jedu z Ivanovic. Uh-huh. Jedu do Řečkovic a přede mnou auto městských strážníků. Uh-huh. Normálně jeli. Jeli tak 30, 40. Já mám respekt, že jo, nepředjel jsem, jel jsem. A najednou, jak je skvoš Ivanovice, jedeme nahoru na špicu, tak najednou zpomalovali ještě více. Říkám, co blbnou, čověče? A mezi majáky oni mají takový ten panel, buď je to letkový, nebo nevím.
1: Ještě tam napíšou stop.
0: Jasně, stop, nebo následujte mě. Tak no. Na tom panelu najednou se to rozsvítilo a zobrazil se tam nápis Rožní si světla.
1: Ježiš, to je dobrý.
0: Fakt normálně, já jsem čučel. Říkám, co, tak se podívám, jak mám zaplý světla, já je mám na automatiku, ale je pravda, že to boční denní svícení není moc vidět, jo, někdy v některých jako situacích.
1: No.
0: A normálně jsem to přepnul, teda jako na manuál, tak jsem zapl světla, takhle jsem mávnul na ně, jakože děkuju, borci to vypli, tu cedulku, zapni si světla a jeli dál.
1: To je dobrý.
0: Neuvěřitelný. Tak bych chtěl bych poděkovat strážníkům.
1: Tak zdravíme strážníky.
0: Velký pozdrav. Nevěděl jsem, nevím jestli, nebo docela by mě zajímalo, na jaké bázi to funguje, jestli mají třeba tuhletu hlášku přednastavenou, anebo jestli kvůli tomu, že jeli pomalu, tak to tam třeba kolega ťukal do tabletu a jo, rožní si světla.
1: Dovedeš si představit, že by to měli takhle v autech všichni? Že by ses mohl na ten zadek, jako na ten zadní panel něco napsat?
0: Ale to existuje.
1: To by ses dozvěděl věcí o sobě.
0: To je pravda.
1: Od ostatních řidičů.
0: To je pravda. Tak díky strážníkům, díky za to. BB Rexa, Fatal za chvilku. To Mercy sedí, to je Blessed Madonna, no a za chviličku, co budeme hrát ze zpátečky? 24/7. Vy se mějte krásně, já se budu těšit zítra zase v 7 ráno.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Jdeme tam Petra Crunk na Free Radio po 11. už s vámi Peťa Hlávková, Lučkové mají dneska svátek, chlapi všechno nejlepší. Startují celebritky a my za chvíli koukneme na komplikace kolem návratu Meghan a Harryho do Británie. Unikly první detaily a situace už se v celku zamotává, tak víc o tom za chvíli. Free Radio, hudební novinky.

0: na Fíradio.
1: Na povrch unikly nové detaily o návratu prince Harryho a Meghan Markle do Velké Británie. Informace o stěhování sice potvrdil mluvčí dvojce, zároveň však zdůraznil, že nepůjde o trvalý přesun. Ačkoliv by situace mohla naznačovat, že v Británii zůstanou natrvalo, tak další zdroje odhalily, že tomu tak nejspíš nebude. Pouze půjde o delší období. V Británii se každopádně čím dál častěji objevují hlasy, že ochranku a další věci by se měly platit z vlastní kapsy a ne z kapes daňových poplatníků. Teď už Akvagen.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 24/7 na Fríčku a my jdeme na další muziku. Za chvíli už Jason Derulo. Budou to je Topek a A7S. Těšit se můžete i na Deora a za chvíli na zprávy s Peťou.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. V brněnské zoo se narodila mláďata damanů skalních. K vidění jsou ve velké venkovní expozici, kterou sdílejí s dželadami. Na první pohled mohou damani připomínat přerostlá morčata nebo sviště. Patří ale mezi blízké příbuzné slonů a sirén, tedy například kapucňáků a dugongů. Stav dálnic a silnic první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic a také pomáhá zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o desítky procent. Data umí prostřednictvím čidel, kamer a dalšího vybavení snímat i při 100-kilometrové rychlosti a včas odhalit trhliny, vyjeté koleje a další problémy. Spojené státy zažívají neobvyklý návrat k zakládání nových bank. Za 19 měsíců druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa schválil úřad kontrolora měny už 22 nových bankovních licencí, což je více než za předchozích 5 let dohromady. K nejvýraznějším novým hráčům se nyní řadí také kryptoměnová společnost World Liberty Financial, spojená s rodinou prezidenta. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek a následovat bude finále.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Dobrou zprávou je, že nehody v Brně a blízkém okolí už by měly být odklizeny, ale postojte si na dálnici D1, to v celku dost. Od Kývalky od 182. kilometru ve směru na Brno až po 196. kilometr. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku a my to pošleme dál.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 23 stupňů aktuálně měříme tady v centru města Brna. Během odpoledne očekávejte spíše projasňování oblohy. K večeru třeba kolem 18 už čekáme zcela jasno, tak na to já se opravdu těším. Co se týče zítřejšího dne, tak denní maxima tady u nás na Moravě dostoupají až na 29 stupňů. Teď už Jason Derulo.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
3: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej! To on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
2: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Na Fíradio.
1: Ve věku 80 let zemřela včera legendární country zpěvačka a skladatelka Dolly Parton. Narodila se v chudé rodině v Tennessee a svým talentem si ale splnila americký sen. Složila hity jako Jolene nebo slavnou baladu I Will Always Love You, no a její písně prostě překročily hranice country hudby a staly se světovými hity. Kromě hudby se věnovala i charitě, její nadace darovala miliony knih dětem po celém světě a financovala také vědecký výzkum a pomáhala lidem v nouzi. Lidé ji obdivovali za její skromnost a optimismus. A my samozřejmě za všechno děkujeme. Teď už Dioro.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
4: 30 000 korun.
3: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Free Radio 107.

0: Fričko stále s vámi i před 12. hodinou. Pokud se chystáte k obědu, tak já vám přeji dobrou chuť a jdeme na muziku. Těší se na vás už za chvíli Enya. Taky Fly Project. Nebo Ellen Volker a Benedetta Careta.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Snoop Dogg a David Guetta na Free Radio. Mini úřad Brna Střed prodlouží otevírací dobu. Nově bude fungovat i v sobotu, tak více o tom za okamžik. Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Obyvatelé Brna budou moci od září vyřizovat některé úřední záležitosti i v sobotu dopoledne. Městská část Brno Střed totiž prodlouží provozní dobu mini úřadu na nádražní. V pondělí a ve středu bude navíc tento úřad otevřený až do 18 hodin. Podle starosty Brna Střed Vojtěcha Mencla má změna zpřístupnit služby především lidem, kteří během pracovního týdne nemají na návštěvu úřadu dostatek času. Pobočku na nádražní ulici městská část zvolila také kvůli její poloze v centru Brna a dostupnosti městskou hromadnou dopravou. Teď už další muzika.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: United Nations na Free Radio a jaká další muzika vás čeká? Milujeme těstoviny, aby čuji jako vracil. Taky Galantis a Rosalyn. A zazní Ariana Grande společně s Nicki Minaj, že za chvíli se počkejte na zprávy.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezkou středu. Radnice městské části Brno-Střed prodlouží úřední hodiny miniúřadu, který zajišťuje především klasickou úřední agendu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. První miniúřad otevřela městská část v roce 2018 na Dominikánské ulici. Později přibyla také pobočka na Nádražní 4. Ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli novomlýnským nádržím. Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající proočkovaností populace překonal čísla za poslední 30 let. V neděli 23. srpna došlo v českých fotbalových soutěžích hned ke třem napadením rozhodčích. Dva incidenty se odehrály ve čtvrté lize staršího dorostu v Moravskoslezském kraji. Třetí případ se stal v utkání 8. ligy mužů v kraji středočeském. Jeden ze sudích musel být dokonce převezen do nemocnice. Proti agresi na stadionech v Česku vznikla i osvětová kampaň.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Na Brněnsku na výjezdu z Prštic směrem na Hlínu narazilo osobní auto do dopravního značení, co patrností se jezdí kyvadlově a pozor si dávejte i mezi Doubravníkem a Ochozem u Tišnova. Tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Na místě dokonce probíhají i vyprošťovací práce. Postojíte si na D2, a to ve směru do Brna zhruba od exitu 3 a také nám lehce housne dálnice D1 od exitu 194 až po 201. ve směru na Vyškov. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů aktuálně máme v centru města Brna. Během večera by se nám měla obloha projasňovat. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 29 stupních.
6: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: Free Radio.
1: Pokud byste rádi vyrazili s dětmi do kina, ale nevíte, jaké novinky tam aktuálně máme, tak to ví naše Janča Houbová.
2: V kinonovinkách pro tento týden je taková klasika pro všechny generace, animák Tom a Jerry a kouzelný kompas. Během honičky v muzeu Tom a Jerry narazí na kouzelný předmět a ocitnou se v jiné době. Ztraceni v dávné minulosti budou muset spolupracovat, aby našli cestu zpět domů. Tenhle animák jistě netřeba více představovat, zkrátka vyrazte do kina Tom a Jerry kouzelný kompas.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: rychlá muzika na Free Radio za námi a my už jdeme na další, jaká že se k vašim uším chystá. Za chvíli už Jacksony a Rafaela Cara. Budou tu i skútři. A bude to i pořádná party na Free Radio, protože Free Party pokračuje dál. Za chvíli už taky s Kýťou Kolibovou, já se těším zase zítra.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Free Radio 107 FM.

jak jinak začít pořádně energicky odpolední free party, než se Scootery Constellations za námi. Před námi ale další zajímavá spolupráce Pitbull a Jason Derulo. Novinka Privacy, doplníme to Katy Perry anebo Reginaldem Vio, což slíbila už Peťa, dáme party. Po 13. hodině, kromě skvělé taneční muziky, pro vás připravený opět Jazykolam. Mám tak jako z různých vašich stran info o tom, že to se mnou zkoušíte, že vám to sem tam jde, sem tam je to náročnější. Tak uvidíme, jak to bude dneska. Každopádně vždycky se snažím tak, aby to šlo. Když je to náročný, tak je dobrý si to napsat a pak to třeba potrénovat ještě nějak odpoledne, ale když to jde kratší, tak samozřejmě zkouším, aby jsme to zvládli v rámci toho jediného našeho vstupu. Tak po 13. hodině Jazykolam. Zase se zasoustředíme, zase potrénujeme. No a vy ostatní, kteří s námi třeba netrénujete, i tak si to užijte, protože si myslím, že Jazykolam je fakt jako fajnová věc, která nás může někam posouvat. No a k tomu super muzika, tak jdem na to. Free Radio. Hudební

0: Dobrý party, pokračujeme s touhle skvělou party od Reginalda. No a teď si dáme jazykolam steredy, přátelé, jdem procvičovat.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: Dneska jedno z takových těch dlouhých slov, který společně zvládneme, myslím si, ale že levou zadní. Nejvykrystalizovávatelnější. Trošku výzva, ale zároveň si myslím, že se dá pokořit. Tak pojďme si vzít to samostatné hlavní slovo, krystalizovávatelnější, třeba můžeme to vzít celý, tak můžete se mnou, krystalizovávatelnější, určitě nezapomeňte, že tam je dvakrát vá, jednou dlouhý, jednou krátký, krystalizovávatelnější. A předtím hodíte nejvykrystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější. Opakujete se mnou, nebo si to klidně zkuste napsat, ono jak se to člověk přečte, tak ta vizualizace se dělá docela dost. Nejvykrystalizovávatelnější. Zase co nejvíc artikulujeme, protahujeme, kde se máme protáhnout, kde to máme mít krátký, tak zase naopak krátký. Nejvykrystalizovávatelnější. Tak jestli už to máte se mnou v puse, jakž takž, nejvykrystalizovávatelnější, krystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější, tak to můžeme zkusit zase víckrát za sebou a pěkně svižně, ať je to nějaká sranda. Opět zhluboka nadechnout, abych to zvládla co nejvíckrát. Nejvykrystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější, nejvykrystalizovávatelnější. Vlastně na jeden nádech, přátelé. Takhle jsem to zvládla. Tak doufám, že vám to jde, přátelé, taky výborně. Nejvykrystalizovávatelnější slovíčko, který taky docela dost dobře procvičuje ta mluvidla. Cítím hnedka, jak se mi lépe mluví. Žádný přeřeky nemají šanci. Tak jim nedávejme šanci, trénujte se mnou a klidně ještě na závěr nejvykrystalizovávatelnější.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuje toto jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Venga Boys a bum bum bum hit z roku 1999, tak jsme to dobouchali až k půl druhé, kdy tu pro vás Peťa nachystala čerstvé zprávy. Po půl se můžete těšit taky na Bagabu. Houseový Minelli, bude i Ride It. Od Regard a těšit se můžete i na další zpátečku z roku 98, bude Stardust. A The Music Sounds Better With You. Teď o půl, ale jdeme mrknout, jak to vypadá ve světě, v Brně, v Česku, všude. Aktuální zprávy od Peti.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Hezké odpoledne. Brno otevřelo pro skupinku 4 až 6 studentů a studentek možnost ucházet se o 3-pokojový obecní byt se sníženým nájmem. Bydlení na Beethovenově ulici v centru Brna vyjde na necelých 12 000 korun měsíčně bez energií. Podmínkou je si na novou adresu přihlásit trvalý pobyt. Policie zveřejnila detaily ze šetření červencového střetu poslance motoristů Sobě Filipa Turka se zdravotnickým vozem převážejícím krevní deriváty. Z policejní kategorizace plyne, že příčinou srážky byla agresivní jízda. Z formulace však neplyne, který z účastníků incidentu se jí měl dopustit. Celková škoda dosáhla 340 tisíc korun. Během letošních opakovaných vln veder zemřelo v Evropě přibližně o 35 tisíc lidí více, než je obvyklé. Nejhorší bilanci se 14 tisíci úmrtími hlásí Německo. Rekordy ale zaznamenaly i Francie a Španělsko, kde extrémní teploty přesahovaly 40 stupňů Celsia. Odborníci navíc upozornili, že konečné číslo bude výrazně vyšší, protože srpnová data ještě nejsou kompletní. Pouhé 3 dny po vítězném ligovém utkání nad Teplicemi čeká Zbrojovku Brno utkání 2. kola Molkapu proti Friedlandu nad Ostravicí. Duel odstartuje v 17:30. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno zavítá do Uherského Brodu. Utkání tam také začne v 17:30.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Teď máme hlášenou pouze jednu nehodu mimo brněnskou na výjezdu z Prštic směrem na Hlínu. Tady bouralo auto do dopravního značení a projíždí se tam kivadlově. Jinak Brnem by se mělo projíždět celkem plynule. Pokud máte cokoliv dalšího, přihoďte na dopravní linku nebo naší apky Free Rádia.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 25 stupňů, takhle to hlásí centrum města Brna. K tomu převážně oblačná obloha, i když tady v centru se to celkem snaží a vypadá to, že z toho bude asi i polojasno. No tak sluníčka dneska o něco víc než včera, s tím, že teploty teď kolem 25 by měly být i dnešní maximum. Uvidíme, jestli se to ještě někam víc nevyšplhá. Do rána kolem 13-14 stupňů, s tím, že zítra bude opět převážně polojasno a teploty vyšší i kolem 28. V pátek pak přesáhneme tropickou 30, může být i kolem 32 stupňů, s tím, že po většinu dne bude polojasno oblačno a večer se pak začne nasovat více oblačnosti a snad i přehánky. Na víkend pak slibují meteorologové ochlazení, ale stále příjemné letní teploty. V sobotu 25, v neděli 28.

0: Free Radio, burza práce.
1: A jdeme hledat poradce, poradkyně a taky mistry do výroby.
0: Free job.
1: Hledá se poradce nebo poradkyně na péči o portfolio klientů a budování dlouhodobých vztahů. Konzultace v oblasti financí, životního plánování a zajištění. Vyhledávání nových obchodních příležitostí, administrativa spojená s návrhy a uzavíráním smluv. Požadavky středoškolské vzdělání s maturitou. Práce s lidmi a obchodní výzvy. Dlouhodobá příležitost. Nabízí plný úvazek, plat 50 až 80 tisíc korun měsíčně. Profesní vzdělávání, mentoring a podporu zkušených manažerů. Kanceláře jsou v centru Brna. Více info na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky mistr výroby na vedení a každodenní organizaci menšího týmu elektromechaniku a zámečníku, zhruba 6 pracovníků. Rozdělování práce a dohled nad plněním výrobního plánu a termínů, koordinace výroby s technickým oddělením a kontrolou kvality, práce pouze na ranní směnu od pondělí do pátku, víkendy jsou volné. Požadavky vzdělání elektrotechnického nebo strojírenského směru, zkušenosti s pozicí mistra, předáka, vedoucího a nebo tým lídra ve výrobě, zkušenosti z elektrovýroby, elektromontáže nebo strojírenské zámečníky. Výroby, schopnost vést, motivovat a dobře organizovat práci menšího týmu. Nabízí plný úvazek, plat 45 až 55 tisíc korun měsíčně. Menší tým, za kterých budete mít skutečnou odpovědnost, možnost ovlivňovat nastavení práce a postupně zavádět nové a funkčnější procesy. Dále 5 týdnů dovolené, závodní stravování a další. Pokud vás zajímá víc, freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
7: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
6: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
0: Free Radio 107.

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: Pokud plánujete s kamarádkama nebo mamkou dámskou jízdu, tak mám pro vás tip na holčičí americkou komedii Wellness Weekend. Snímek přináší bláznivý příběh tří kamarádek, které touží po zaslouženém odpočinku v luxusním wellness resortu. Ale jejich plány na relaxaci se bleskově hroutí v momentě, kdy se k ním připojí jejich nepředvídatelná a živelná kamarádka. Hlavní hrdinky zažijí nezapomenutelné dny plné absurdních situací a katastrofálních rozhodnutí. Snímek Wellness Weekend láká na ideální koktejl humoru, nespoutané zábavy a nečekaných zvratů, které ukazují, jak tenká hranice dělí poklidnou dovolenou od naprostého chaosu. Prostě je za mě taková normálka, když někam vyrazíte s holkama. Nový film právě teď v kinech Wellness Weekend.

0: Stardust a The Music Sounds Better With You. Skvělá pohodička z roku 1998, kdy si všichni navždycky budeme tenhle rok pamatovat hlavně jako zlato z Nagana. Zároveň ale koukám, že v tomhle roce 1998 byla oficiálně založena společnost Google a taky v USA propukl asi takový ten jeden z nejznámějších skandálů mezi prezidentem a jeho stážistkou Billem Clintonem a Monikou Levinskou. Však vy víte, 13 hodin 58 minut.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: A další hodinku odstartujeme s tými trumpetem a Best Thing bude taky Groove Through Adversity. Pitbull a do žakéta, doplníme to francouzštinou, ty je futu jako zpátečka. Ingrid z roku 2001. No a přesně ve 14 hodin tu pro vás máme první tip, co byste mohli podniknout, co takhle bílovické slavnosti piva.
6: Free Radio, kam vyrazit?
7: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Po 14. hodině začínají typy, kam vyrazit o tom posledním prázdninovém týdnu, kdy ale se roztrhne pytel v Brně i na různých místech se spoustou akcí, které si určitě užijete s rodinou, s dětmi. Jenom tak namátkou, v Brně určitě zajímavý Rivec Fest, který dokáže tak jako pěkně uzavřít a zakulatit ty prázdniny. Budou ale i další zajímavé akce, mrkneme se společně i na další folklorní záležitosti, kterých bude v Brně, ale hlavně i v okolí spousta. A samozřejmě i na festival, který bude vlastně nebo už začíná dneska a pokračuje až do neděle. Tak ať vám něco zajímavého neuteče, zůstaňte s námi a my vás moc rádi pozvem. Free Radio. Hudební novinky.

Dobrý ráno. Ty první u toho, co letí.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A jedna velká událost o víkendu na závěr prázdnin, festival pro celou rodinu na koupališti Riviera. Už tradiční Rivec Fest se uskuteční v neděli a budete si tam moc na koupáku užít opravdu spoustu zábavy, to je jenom samotný koupák, ale bude tam taky třeba Escola de Samba a úžasná temperamentní atmosféra s bubenickou školou. Těšit se můžete taky na dětské běhy, které se tam uskuteční právě v neděli dopoledne. Dorazí Michal Nesvadba, taneční hra s Honzou Onderem, kterého zase můžete znát z televizní show Stardance. K tomu bude taky příprava na večerního Michala Horáka, Patrick Buddy Exhibice nebo Mňaga až Djorp. Určitě tam bude spousta zábavy nejenom pro děti, ale i pro dospěláky, ale tak nějak samozřejmě se to zaměřuje především na ty děcka, kterým teďka už končí prázdniny. Takže koupák Riviera v neděli od 9 do 20 hodin s tím, že ještě můžete mít dobrý pocit z toho, že třetina výtěžku poputuje na sociální nadační fond a bude součástí programu taky charitativní běh, do kterého se může zapojit úplně každý. Tak tohle je program Rivec Fest už tuhle neděli.

0: jedné neúplně povedené lásce. Ty jsi mi sliboval a já ti věřila a teď jsi v prachu, ty je futu. Tak tohle byla Ingrid z roku 2001, co nás čeká dál. V té Francii zůstaneme, jsou tu Offenbach a jejich Need You The Most. Doplníme to taky Jaleo. Tahle temperamentní spolupráce Nicky Jam a Steve Aoki a za chvíli i zpátečka od ATC. Rok 2000, ten nás pohostí hitem My Heart Beats Like a Drum. 14 hodin 29 minut před námi doprava počasí a ze všeho nejdřív zprávy.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Hezké odpoledne. Brněnský dopravní podnik letos eviduje výrazný nárůst srážek tramvají s chodci. 4 lidé od začátku roku navíc pod koly tramvají zemřeli. U Doubravníku na Brněnsku vyjel dnes dopoledne osobní vůz mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí je zraněných. 4 z nich jsou děti. Zranění 2 dětí jsou těžká. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. Znojmo vypsalo 2 zakázky na projektové dokumentace na proměnu okolí Loutského kláštera. Místo parkoviště vedle plovárny má stát parkovací dům a mezi klášterem, plovárnou a ulicemi Aninská a za plovárnou má vzniknout park určený k odpočinku i sportování. Město chce být nachystané na uskutečnění projektů a případnou šanci získání peněz dotačních programů. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa se zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z Rozíšťky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozíšťky dnes zvládly i všechny další české posádky.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kolena na dálnici D1 ve směru od Prahy na Brno. Kolem automotodromu se můžete zdržet i víc jak 20 minut. Ve směru do Brna dálnice D2 zdržuje taky. Je tady zdržení kolem 3. a 4. kilometru ve směru do Brna zhruba kolem 5 minut. A husto je taky tradičně touhle dobou kolem Zvonařky Poříčí a taky částečně Žarošická. Tam je to pár minut. Jinak máme hlášenou jednu komplikaci na D52 z Brna do Pohořelic 22.5. Tady jsou odstavená auta, tak opatrně.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dnes proměnlivá oblačnost, střídá se oblačno s zataženou oblohou, chvilku zase polojasno. Takhle nějak se to bude střídat zřejmě celé odpoledne s tím, že teploty se teď aktuálně v centru města Brna drží kolem 5 až 26 stupňů, takže mnohem vyšší maximum, než meteorologové pro dnešek předpokládali. Zítra by mělo být i kolem 28, s tím, že převážně bude dopoledne oblačno, přes den polojasno, po ránu potom 13-14 stupňů. No a na pátek to se má oteplit i na kolem 23 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Švýcarská muzika na Free Radio, to se postaral DJ Antoine. All we need, lehce před 3:15. No a co nás čeká? No, už ode dneška můžete vyrazit na Štetlfest.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Štetlfest, který je festivalem židovské kultury, začíná právě dneska a pokračuje až do neděle. Těch míst, kde bude právě program, je hned několik. Asi hlavní takovým středobodem Štetlfestu je prostor bývalé velké synagogy, kterou nacisté zničili v roce 1939. Po válce byla přilehlá ulice u synagogy přejmenovaná na Spálenou. No a už zítra, ve čtvrtek, se ulice ke svému historickému názvu slavnostně vrátí. Dokonce tam přibude i poeziomat tematickými nahrávkami. Ale to není všechno. Štetlfest jsou taky komentované procházky, prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty, divadla nebo tradiční židovská tržnice. Ten program je opravdu pestrý, určitě si tam najde každý něco svého, ať už je to pro dospělé, tak i pro dětské diváky a publikum. No a po celé 4 dny bude Štetlfest určitě zabaví celé Brno a to tak nějak napříč všemi možnými zájmy. Myslím si, že určitě je potřeba takové věci připomínat, mluvit o tom a jsou to historické stopy židovství v Brně i současná podoba. Tak Štetlfest, přátelé, až do neděle. Mrkněte na program a vyberte, co se vám nejvíc líbí.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
8: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all right.

0: Josefa, Englishman in New York, a my se společně podíváme za tím folklorem, jak jsem slíbila.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Poslední srpnový víkend nabízí tradiční hody, a to v Dolních Dunajovicích. Těšit se tam můžete na krojovanou chasu, samozřejmě spoustu tanečků, poteče víno proudem, a to konkrétně na tanečním parketě T.J. Sokol Dolní Dunajovice. No a věřím, že když bude pěkný počasí, jakože by mělo být, tak se dostanete určitě i ven a užijete si i pod širým nebem. Takže kdo by rád podpořil tuhle krojovanou chasu a zároveň si užil spoustu krásných hodových chvil, tak v sobotu i v neděli pro vás taneční parket je připraven v Dolních Dunajovicích.
1: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2000.

ATC a připomenutí roku 2000 My Heart Beats Like a Drum. Tohle je zpátečka, která uzavírá další hodinu odpolední free party, ale po 15. pokračujeme. Třeba s Felicio a My System. Těšit se můžete i na novinku Serotonin od James Hype. A naše oblíbená Dara Bangaranga. 5 minut zbývá do 15. hodiny a v odpolední free party kromě téhle skvělé taneční nabíjející muziky taky jedna loserkyně. Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: nadšení, přátelé, jaký velký, úžasný, skvělý pocit, good feeling, DJ Fresh na Free Radio po 15. hodině. No a vy posloucháte ve středu 26. srpna, kdy slaví svátek Luděk, tak Luďku mi přejeme všechno nejlepší. No a za chvilku se podíváme tentokrát na loserkyně, jestli to tak můžu říct, loser, žena, loserkyně, tak za chvilku tady budeme mít příběh o tom, když se spojí žárlivost, tak nějak jako hůř zpracovaný asi rozchod ze vztahu mileneckého párového a potom zneužití policejní moci. Tohle všechno dohromady. Po 15. hodině zprávě jednou takovou loserkyni. Přihodíme taky James Hype, Serotonin, bude tady Dara Bangaranga nebo Mike Candice a S.A.P., takže spousta další energické taneční muziky. Tak ať je vám do zpěvu a úsměvu právě s Free Radio.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Flashback. Frajer nebo loser?
1: Tak dneska loser, ale v ženské podobě. Mám tady jednu policistku, která se rozhodla, že bude docela jako stalkovat svého bývalého a dělala to takovým způsobem, až i vyhodili. O co šlo? Policistka z Jižní Karolíny přišla o práci kvůli údajnému zneužití systému na čtení registračních značek. Podle interního vyšetřování měla opakovaně vyhledávat vozidlo svého bývalého partnera v systému FLOG, který policie používá k dohledávání aut spojených s trestnou činností a vyšetřováním. Tuhle registrační značku měla prověřovat.

celkem 166krát. Tady už to začíná hraničit s nějakou nemocí a poruchou. Každopádně si říkám, jako proč pořád chtěla sledovat to auto? Asi jako kde je, kde se nachází, jestli nějaký podezření, že už má někoho dalšího. No chce to pustit, když už je bývalý, když už je to ex. Část vyhledávání měla být podle zpráv vysvětlována jako kontrola bezpečí. Systém ale není určený k osobním účelům. Takže 166krát čekovala, kde pak má bývalý auto, no a za to dostala padáka. Tak asi tak nějak dá se říct zaslouženě, že by se ten systém neměl zneužívat. No a pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má nějaký podobný takový potřeby po rozchodu a řeší a hledá a stalkuje, ať už přes sociální sítě, nebo se snaží tak nějak být pořád na dosah a na doslech, tak zkuste tomu nebo té nějakým způsobem pomoci. Třeba se zaposlouchat do skvělé taneční muziky, zatrsat si, zaspívat si, ono to nějak půjde.

0: Cowboys prospěvují hit z roku 1999 Kiss When The Sun Don't Shine. Co nás čeká za chvilku, bude třeba německý Klas a jeho Sadness. Máme si i švédského Arončupu, Flamingos a jejich Coco Song. A do třetice spolupráce Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeated. Minuta zbývá do půl čtvrté, tu naplníme a je tu doprava a počasí.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace hlavně mimo brněnské, a to u Boskovic, kde se stala nehoda, projíždí se kyvadlově. Mezi Kunštátem a Sebranicemi u odbočky na újezd boural osobní auto do příkopu a došlo k úniku paliva. Tak tady pozor, jsou tam hasiči, policie, projíždí se jedním pruhem. Mezi Kunštátem a Sebranicemi u odbočky na újezd. Tak tady jsou velké komplikace kvůli nehodě. No a teď kolem půl čtvrté v Brně tak nějak tradičně začíná houstnout doprava hlavně v okolí centra, ať už v Kolišti, v okolí Poříčí, Zvonařky, částečně Gajdoška, Kniničská. Husto je taky v okolí Jihlavské u středního hřbitova a taky dálnice D2 na příjezdu do Brna zhruba od 4. kilometru. Tady očekávejte zdržení kolem 5 minut.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A konec ještě víc teplo teploučko než meteorologové pro dnešní odpoledne předpokládali. Měli jsme i kolem 28, teď se to pohybuje spíš kolem 627 stupňů v centru města Brna. Převážně je oblačná polojasná obloha, tak by nám to mělo vydržet do konce dnešního dne do rána 13-14 stupňů. Zítra opět 29, s tím, že v pátek překročíme tu pomyslnou tropickou třicítku a může být i kolem 32.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A dneska se podíváme na archeologické vykopávky. Proč se mamutí kosti hromadí na jednom místě? Tohle byla desítky let dlouho otázka nezodpovězená, ale archeologové z Akademie věd na Moravě se rozhodli rozlousknout a snad se i zadařilo. Mezinárodní tým analyzoval genetické informace víc než 500 mamutů srstnatých z Eurázie a Severní Ameriky. Mimo jiné i znalezišť z Dolní Chvěstonic a Milovicích na Břeclavsku a taky Předmostí na Přerovsku. Co dalšího? Vědci porovnávali rozsáhlá naleziště kostí u pravěkých sídlišť s místy, kde mamuti uhynuli přirozeně. Rozdíl mezi oběma skupinami byl výrazný. Tam, kde naleziště nesouviselo s lidskou činností, převažovali samci. V místech spojených se sídlišti naopak dominovaly samice. Podle autorů studie to ukazuje, že rozhodující roli při vzniku rozsáhlých akumulací mamutích kostí nehrály přírodní procesy, ale právě lidé. Převahu samic lze podle nich vysvětlit jejich menší velikostí i chováním stád. Skupiny samic s mláďaty se mohly krajinou pohybovat pravidelněji a předvídatelněji než právě samci samotáři. Takže hold lidi si dělali takový svoje pasti, svoje místa, kde napadali třeba tady maminky mamutí se svými dětmi, tak aby mohly vesnice z toho celý jako nějakým způsobem fungovat. No, tehdy ještě nebyly vesnice, ale dejme tomu tlupy. Takže tohle je takový jako výsledek tohle bádání, proč se mamutí kosti hromadí na jednom místě často. To souviselo právě s lidskou činností a s lidským lovem. Tak fajn, byli šikovní ti naši předci. Myslím si, že s náma by to už bylo náročnější, kdybychom se takhle měli o sebe postarat a lovit někde velká zvířata, ještě, že už tohle máme za sebou. Remedy Hands Up, za chvilku taky Ella Air a Together.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme

0: CZ. Když práce, tak Daikin.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Sanidej guláš fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sanidej guláš fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sanidejfest.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Dneska pod širým nebem budete mít v nabídce promítání jak novinky, tak takové klasiky, legendy. K tomu jednoho starého černobílého československého filmu a dokonce i možnost vyrazit někam naslepo. To znamená, že nebudete vědět, jaký film budou promítat, ale může to být milé překvápko. Kdy a kam vyrazit? Skalní Janáček nabízí novinku Odyssea ve 20 hodin. Letní kino Hříbe, který najdete u přehrady, takže pokoupačce můžete dneska ve 20.30 vyrazit na snídani u Tiffanyho, tuhle nádhernou klasiku. Erotikon, což je právě z 20. let minulého století. Je to československý drama, romantický a prostě taková jako velká klasika, tak to bude v 21 hodin v letním kině Brna středu. No a tradičně naslepo, to je možnost, jak si užít film s překvapením, a to v letním kině na Špilberku, kde v 21 hodin začne něco, co se vám buď nebude líbit a můžete do 20 minut od začátku odejít a neřešit, vrátí vám vstupné. A nebo si po těch 20 minutách řeknete, tyjo, ale to vlastně vůbec není špatný, dokoukáme to. A vybírají se opravdu různorodé filmy od české klasiky po severské drama. Letní kino Špilberg dneska v 21 hodin, ale i další promítání, které by dneska opět mohly být takzvaně se suchou nohou a večer teploty kolem 20 stupňů, tak to by mohla být akorátní pohodička na to vyrazit ještě do letňáku. Ellie Goulding, Like a Savior, přihodíme novinku od Martina Garrixe a Eda Sheerana s Free Radiem, bude Repeat It.

0: Na Free Radio doznívá novinka spolupráce Martin Griggs a Ed Sheeran, která se jmenuje Repeat It. No a co nás čeká dál? Za chvilku třeba Alessandra. A její Supposed to Be. Doplníme to i novinkou Higher. A je spolupráce Ritty Ory a Lance Savaly. A do třetice jako zpátečka bude Kronos a Magica Europa. Další nadocený energický kousky, 4 minutky před 16. hodinou na Free Radio pokračuje odpolední Free Party.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězství.

0: Více na brnobeachpro.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: po 16. hodině pokračuje odpolední free party. Za chvilku se společně podíváme na jednu skvělou zremixovanou hitovku. Mrkneme se společně taky do Brna, kde se dějí zajímavé věci. Mrkneme se třeba i do Hodonína, kde v zoo mají nějakou novou expozici. Takže bude toho dost, bude se to týkat jak Brna, tak i dalších možná typů, kam můžete vyrazit a někam na výlety takhle těsně před tím koncem prázdnin. Užívejte i nadále teď to nejnovější Vice Eske a Memories.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: A my si dneska dáme jednu písničku, která vyhrála cenu Grammy za nejlepší hudební video a taky MTV Video Music Awards jako titul video roku. Tahle písnička rozhodně obletila celý svět a myslím si, že ji známe úplně všichni a že na ní i rádi paříme. Je to Without Me od Eminema z roku 2002. Je to prostě chytlavý, ať už se vám rap líbí nebo nelíbí, tak Eminem to umí s náma všema, tak aby to fungovalo. No a tuhle předělávku, kterou pro vás mám teď aktuálně připravenou, tak ta je zase o něco svěžejší, modernější, asi 3 roky stará, no a myslím si, že se povedla, tak to pojďte ocenit i vy. Na Free Radio Eminem Without Me ve zremixované verzi.

Marshall Bruce Mathers III alias Eminem, americký rapper, tentokrát v podání 3 letem starém remixu, který rozhodně se povedl, Damico a Valax. Tak co vy na to, přátelé, líbilo se, líbilo? Já musím, že tady Studio Free Radio září hodně, že jsme si tu zapařili. Eminem Without Me a remix za námi. Před námi Lenz Savali, Rita Ora a novinka Higher. Přihodíme i starší kousek Magica Europa. Na

0: Letní rádio. Kam vyrazit?
1: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.

0: kouzelná magická Europa od Kronos. 16 hodin 31 minut, co nás čeká dál. Za chvilku se podíváme na dopravu a počasí. No a po půl se těšte na Tiësta s Gabry Ponte. Přihodíme velkého oblíbence Olivera Tree a jeho Joyride. A po téhle jízdě je taky novinkový Morandy a Miskali, Haleluja. Dvě minutky po půl na dopravu.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: No, při koukání na to, jak to vypadá s dopravou v centru města Brna, tak už to hodně připomíná spíš školní rok než prázdniny. V okolí centra Křenová, Dornych, Zvonařka, Poříčí, ale taky Jihlavská, částečně Gajdošová, Kníničská hlásí zdržení minimálně kolem pár minut, někde je to i kolem 5 minut, Jihlavská, tam je to dokonce kolem 10 minut zdržení. Dálnice D1 popojíždí především ve směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu od 201. kilometru. Tady počítejte s 10-minutovým zdržením a ve směru po D2 do Brna, tak nějaký čtvrtý kilometr hlásí zdržení 5 až 10 minut. Takhle je to v Brně dost už ucpáno. Řešili jsme s mým milým, jak to, že je teďka ta ucpávka během prázdnin už taková jako výrazná, že docela dost lidí jako popojíždí a je to takový nepříjemný. No, je to dáno samozřejmě i tím, že je Brno hodně rozkopané, takže se tak nějak všichni držíme na těch stejných cestách, kde je to ucpané. Ještě koukám, že na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna, tak tradičně na příjezdu do Brna až po 196. kilometr očekávejte zdržení i více jak 20 minut. Jedna komplikace mimo brněnská mezi Kunštátem a Sebranicemi u odbočky na újezd bouralo auto do příklopu a došlo i k úniku paliva. Tak tady dávejte pozor, projíždí se stále jedním pruhem.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V centru teď 27 stupňů, k tomu převážně polojasná obloha. Vypadá to, že zítra bude velmi podobný den. Po ránu kolem 14 stupňů, přes den se dočkáme opět kolem 28, s tím, že po celý den by mělo být převážně polojasné počasí. V pátek pak tropická 30, po ránu bude i kolem 18-19 stupňů. Mělo by být opět převážně tak nějak jako polojasno. Na víkend se pak má částečně ochladit, v sobotu 25, ale na neděli se to zase začne zvedat spíš ke 30.
7: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
0: A v odpolední free party, kromě Tiësta a Gabry Ponte, kteří už se tady rozjíždí, se společně podíváme na zajímavý nový výzkum a aplikaci Mendelovy univerzity a mrknem i do hodonínské zoo.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Žijeme Brnem.
1: A slíbila jsem, že se podíváme na nový výzkum aplikace Mendelovy univerzity Pro koho a co řeší. Odhalit plesnivý chleba pomůže nevidomým a slabozrakým lidem umělá inteligence. Na vývoji nové apky teď spolupracuje právě Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci a Tyflocentrem Liberec. Vývojáři mají k dispozici zhruba 1400 fotografií plesnivého jídla, na kterých se model učí. Pro spolehlivější výsledky jich ale potřebují asi 10 000. Databázy proto můžou rozšířit i dobrovolníci. Jestli se vám něco takového doma přihodilo, něco vám na chlebu, na rohlíkách vykvetlo, tak stačí vyfotit plesnivou potravinu v jakékoliv fázi a snímky zaslat na e-mail poradna.potraviny@mendelu.cz. První uživatelé by aplikaci mohli začít využívat koncem tohoto roku. Tak možná si říkáte, tyjo, no zrovna jednoho takového zeleného fešáka doma máme, nestihla jsem vyhodit, tak předtím vyfoťte a posílejte poradna.potraviny@mendelu.cz a pomůžete tak s vývojem aplikace pro nevidomé a slabozraké.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
0: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
3: Prázdniny končí škola, volá Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

projdeme Brnem, ale rádi nakoukneme i za hranice, třeba na jižní Moravu, kde je něco nového. No a pokud přemýšlíte, kam ještě s robátky na konci prázdnin, myslím si, že zvířátka vždycky vedou, to potěší, tak je tu novinka v rámci hodonínské zoo. Tam se totiž otevřel nový pavilon sladkovodních akvárií. Moderní expozice za 69 milionů korun nahradila budovu, kterou před 5 lety poničilo tornádo. Návštěvníkům představí podvodní život v afrických jezerech Malawi a Tanganyika. Takže jak tak koukám do těch akvárek, tak nejenom, že jsou tam krásný pestrobarvní rybičky, jsem tam i něco, co vypadá tak jako takový malý žraloček a vypadá to fakt jako tak jako i velmi uklidňujícím způsobem, protože rybičky přesně takhle fungují. Takže pokud třeba už na závěr prázdnin i vám tak nějak jako jde hlava kolem, tak jistě doporučení nejenom pro děti, ale do hodonínské zoo se můžete přijít podívat na nový pavilon sladkovodních akvárií, kde budete jako v zenu.

0: Novinkový Morandy na Free Radio, sing Hallelujah, Miskali, tohle je připravený lehce před 17. hodinou. Co nás čeká dál? Za chvilku si dáme třeba Mark Kon, Semitu a dále. Určitě se tady objeví taky novinka od Michala Kury, našeho moravského hocha Jadran. No a k tomu taky třeba novinka od Sony Fodera, Hyla a Only Thing That Matters. Přesný čas je 16 hodin 58 minut a za chvilku už přivítáme Lukina.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.

0: 15. hodina a minutka k tomu na Free Radio. Luka Jida už je tady s námi, ahoj.
1: Tady je, přátelé, veselo, já vám to řeknu rovnou, jak to je. Tobě ahoj a posluchačům krásné odpoledne, hlavně veselé.
0: Ano, já jsem si říkala, že s tebou proberu jedno nebo druhý téma a teďka jsem
1: tak
0: si
1: jedno
0: říkala,
1: nebo druhý.
0: Počkej, oni se vlastně doplňujou, takže to můžeme spouknout dohromady.
1: Pojďme.
0: A tak, jedna věc je, jo, co si myslíš o novém vynálezu, který mají v Číně? Skoro za 100 000 si můžeš pořídit záchod, který za tebou normálně přijede, když ho potřebuješ.
1: V Číně?
0: Řekla jsem, jo.
1: Ne, no. Mají v Číně, to
0: mají
1: znamená v Číně.
0: Ano, ano.
1: Takhle.
0: Možná
1: Čína,
0: už je i v Číně.
1: Průkopníci všeho, takže tak. Kdykoliv potřebuji,
0: tak prostě jenom hvízdneš, ovladač a on dorazí, ty to vykonáš.
1: Hodnotím
0: vykonáš
1: to jako perfektní.
0: A on pak odjede. A
1: úžasná
0: a
1: služba, perfektní.
0: Sám se vyčistí.
1: Co když, no. Co když, takhle, kolik to stojí? Nebo
0: skoro 100 000 korun.
1: Aha.
0: A
1: tak už teďka by byl na cestě, když jsem si šel tu cenu.
0: Už aby dorazil.
1: Člověk ho potřebuje poprvé, když už to platí, protože...
0: No jasně, takže přátelé, tohle je jedna taková zajímavostka. A druhá, která s tím jako podle mě docela souvisí, protože až vám řeknu, co novýho vymysleli v jednom fast foodu, tak možná byste si takovýhle záchůdek objednali. A tam je jako speciální, já nevím, jestli to můžu vůbec napsat, jako, teda označit jako burger, ale máš tam normálně uprostřed smažený kuřecí řízek, salát, ano, klasika, ano. Pak je tam hnědá bramborová kaše posypaná rozdrcenýma Oreo sušenkama a celý je to ještě jako spláctý z hora z dola Oreo houskou, takže máš vlastně jako čokoládu, maso, salát a zase čokoládu.
1: Já
0: a já nevím teda, přátelé, jestli toto jako...
1: Dívej,
0: je
1: ze které to
0: hodba...
1: je země, tato stala hůdka?
0: Zase se vrátíme do Číny. No.
1: Opět Čína. Ty tak hele, možná to jako...
0: Ale já se obávám, ono to k nám dojde. No. Jako počkej, ono to přijde. A budeš
1: počkej,
0: si
1: počkej, ale co dřív? Ty blivajzy nebo ty hajzlíky?
0: My chceme prvně záchod.

0: skin on my gut.
1: Freebox na Free Radio.
2: Nádherné odpoledne, já to musím říct ještě jednou a znovu pro všechny posluchače Free Radia, protože my se s Kýťou vždycky tak rychle zakecáme a tak rychle ponoříme hluboko do toho tématu, že potom už nezbývá možná ani prostor na ty správné pozdravy. Takže 5.05, Lukáš Bartl opět zpět, přeju vám krásné odpoledne, příjemný poslech, Free Radio 107 FM s vámi i takhle odpoledne, no a teď navíc odpoledne máte možnost zasáhnout si do vysílání a do playlistu i vy sami. Vybíráte songy na přání, ano, je tu Freebox, jsme právě teď na startu, vy můžete vybírat pomocí sociální sítě, aplikace Free Radio, studiový e-mail nebo telefonní linka 790 107 107. Výběr nechám na vás a rád bych, aby jsme se to užili podobně jako včera. Včera Freebox krásně našlapaný, byly tam starší kousky, novější kousky, potom nějaká zpátečka z roku 96 se zahrála, potom zase naopak novinka byla na přání. No, bylo to takový jakoby hezky namíchaný, hezky rozmanitý a já doufám, že navážeme na včerejší pohodičku na Fríčku i dneska odpoledne. Díky, že ladíte. Sony Fodera Only Thing That Matters, to je první kousek, je to Sony Fodera a taky Hyla, no a Livingston Nightlight, to je kousek číslo 2, který zatím posílám do éteru, ať máte pohodové odpoledne. Užívejte Freebox, je to tady.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Je to asi minutku a půl zpátky, co se do studia Freerádia dovolala Míša. Míšo, já tě vítám dneska ve Freeboxu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Já volám z Velehradu.
0: Z Velehradu. Výborně, jak se tam máš? Jaký to tam je, Míšo, jak se tam máš, jak se tam o tebe starají?
1: No, je to úplně úžasný a teď budeme mít večeři a pak si půjdeme lehnout, protože oni nás musí nachystat do postele.
0: Do postelky vás musí nachystat. Super, takže dobrou chuť k večeři, kterou máš před sebou, a teď ještě než půjdeš na véču, tak vyber písničku na fríčku. Co si dneska pustíme, co si zahrajeme, je to na tobě?
1: Na fríčku si zahrajeme 3 šestky a jejich megamix.
0: Máme připraveno, pro koho to posíláš?
1: Posílám to pro celý Velehrad, pro sestričky, protože jsou úplně úžasný a je mi tu dobře. Ani se mi nechce dom.
0: Tak to je krásná zpráva. Míšo, užívej, posíláme ti pozdravy a taky 666 a jejich megamix. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.
3: Alarm!

0: 17. hodina, 29. minutka, necelá minuta nám schází do půl šesté. O půl šesté jsou připravené zprávy z dopravy a taky informace ohledně počasí. Teď ale muzika, kterou dneska vybíráte a diktujete, co máme před námi. Klas, Won't Run Away. Jako další se chystá Willy William, Pata Pata. A k tomu taky barbarská princezna Rihanna. Mám tady další objednávku a vzkaz. Zdravím rádio, prosím o zahrání Pond Replay od Rihany. Je to pro Honzu Ludvíka, díky, zdraví Rokycany. Tak zdravíme Rokycany a Honzu Ludvíka. Největší porce muziky na vaše přání, Feedbox na Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin, teď už ale informace z dopravy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Začínáme první informací, která je na Brněnsku v Rehradicích v Opatovické ulici. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s cyklistou. Počítejte s omezením provozu. Veslařská ulice v Brně směrem na výstaviště. Tady se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Tohle jsou dvě hlavní aktuální nehody. Jinak intenzita provozu celkem v pohodě. Máme tam trojku až čtverku. Kolona aktuálně Kněžská, k tomu taky Zvonařka. Silnější provoz na Křenové ulici a v okolí Koliště a kratší kolonu očekávejte taky na Žarošické ulici. A k tomu ještě křížení D2, D1, pardon, tady to máme každé odpoledne, málem bych zapomněl, v okolí Olympie, nájezd na Chrlickou, v okolí Modřické, taky D2 směrem na Brno a křížení dálnice D1, D2, tady jsou taky komplikace. Očekávejte zdržení okolo 8 až 10 minut. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy. Pokud máte doplňující informace nebo jakoukoliv novinku, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuální teploty okolo 25 stupňů Celsia, v 8 večera 18 stupňů, noční teploty mezi 15 a 16. Vypadá to, že zbytek večera je noc bez deště, bez bouřek a bez přeháněk. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne a večer méně oblačnosti, odpoledne snad až polojasno, teplotní maxima zítra příjemných 27 až 29 stupňů a zítřejší noční teploty pouze okolo 13 stupňů Celsia.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
3: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
2: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
5: 30 000 korun.
4: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox, Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hitparády What Are We Gonna Do, Jack Style a John.

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio.

0: Box na Free Radio.
1: Pohodové odpoledne, příjemný poslech a skvělou náladu vám všem přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin, máme krátce před 18. hodinou večerníno a znamená to ukázky dalších hitů a hlavně taky dalších objednávek. V prvé řadě je tady novinka od Natashy Bedingfield, aktuální skladba, kterou můžete slyšet i v hitparádě 107 Fríčka a hlavně pro kterou můžete hlasovat i v hitparádě 107 Fríčka. Zítra to vypukne, nebo pardon, pozítří to vypukne, tak buďte připraveni, no a teď ukázka od Natashy. Další kousek bude speciálně Milanovi. Milan píše, zdarec Luke, mám to ještě na hoďku a půl práce, hoď mi do auta, Freaks od Timmy Trumpet, díky moc i k vám do rádia. A obratem posíláme, no a další objednávku dneska vybírala Olga. Olga napsala, zdravím Free Radio, pěkné odpoledne všem. Luky, mohla bych poprosit o písničku Heavy D and the Boys Now That We Found Love. Je to oblíbená skladba mého muže i mě a ráda bych si ji připomněla prostřednictvím vašeho rádia. Hrajete krásně, děkuji, s pozdravem Olga Brno. Olinko, tady to je... Velmi rádi zaspomínáme společně s tebou i s mužíčkem. Takže Heavy D and the Boys, taky Timmy Trumpet nebo Natasha Bedingfield. Freebox na Free Radio a pohodička u Fríčka. Středeční odpoledne a Freebox.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné odpoledne všem na 107 FM, za námi Heavy D and the Boys, zpátečka Free Radia společně s Petardou, Now Will Be Found Love. Moc krát děkuji Olze, která tuhle skladbu vybírala. No a posluchačům Free Radia posílám další kousky, plus i rovnou další objednávky. Před námi je rychlý přehled novinek, potom horká pecka Happiness is so bad, spolupráce Likely a Siri Jaus Mafia. Pak tady mám pozdrav od Martina. Martin napsal: Zdarec Lukine, ke mně do práce, prosím Artemas, I like the way you kiss me. Tvrdnu tady až do 23. Tak to zahraj všem, co to mají podobně. Je to i pro tebe, zdarec Martin. Martine, moc krát děkuji. Další objednávka, kterou posíláte do studia Free Radia, je přes aplikaci Free Radia. Zdraví Michal Bajkero z Líšeň. Chtěl bych zahrát Lucenzo, novinka Limoncello, a bude to pro Coldu, taky pro jeho Aničku, pro Toma Wernera, pro Karla, pro Rozvozáka, jak tam volá, teď si nespomenu na jeho jméno, vypadlo mě to, a pak to bude taky pro celé Brno. Děkuju. Takhle přesně napsal Michal ten vzkaz. Michale, já ti moc krát děkuju. Rozvozák je tuším Martin, ale nicméně díky moc za výběr písničky a bude připravená za okamžik. Tady horká novinka, další horká novinka, Lucenzo a jeho Limoncello. Super odpoledne. Free Radio, hudební novinky.

Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Freebox na Free Radio.
1: Hrnem to brnem s Free Radiem. Krásné odpoledne, příjemný poslech za námi. Tepající skladba z Německa, ano, Scooter No Rewind, další ochutnávka z parády. No a před námi novinka. Novinka Invisible, Jazzy a Chris Lorenzo a hned na to navážeme kouskem Turn the Lights Off, který dneska objednává Lenka. Lenka napsala: Luky, zdravím do studia, zdravím i tvé kolegy. Mám dneska konečně pracovní proces za sebou. Už jsem z toho blázince i vyklouzla. No a těším se na domácí relax. Mám v plánu pouze odpočívat a potom udělat ještě něco pro zdraví. Zahraj mi prosím k odpočinku tuhle stupecku. Je to skvělá skladba, věnuji všem fríčkařům a taky k vám. Lenka, Leníčko, děkuji. Juste, Jack Style, John jsou připraveni za malou chvilku taky Turn the Lights Off na Free Radio. Super odpoledne.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: 18. hodina, 28. minutka, posloucháte Freebox na 107 FM, v kalendáři dneska 26. svátek slaví Luděk, všem Luďkům přejeme všechno nejlepší, no a my se podíváme taky na další ukázky muziky. Před námi Galantis, 5 Seconds of Summer a spolupráce s názvem Lighter. Dalším hitem dneska přispěla taky Sára. Sárinka psala: Lukášku, zdravím do frýčka. Mohlo bys mi dneska splnit jedno přáníčko? Moc ráda bych si poslechla solo od Clean Bandit. Je to skladba, kterou miluju. Zahraj to jen tak pro všechny, Sárinka. Sáry, já moc krát děkuju. Solo, Demilová to Clean Bandit. A o další skvělou spolupráci, po tom, co si dáme Clean Bandit společně s Demilová to, tak dáme další kousek a to je skladba Careful. D.O.D. a Izzy Bizu. Muziky máme plný sklady, takže přátelé, volejte, pište, užívejte, vybírejte, diktujte, tak jak to ve Freeboxu pravidelně chodí. Od mikrofonu zdraví Lukin, teď už jsou pro vás ale připravené aktuální zprávy z dopravy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: První upozornění, které posíláme do éteru: na Brněnsku za Tetčicemi směrem na Neslovice zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Dávejte tam prosím pozor. V Brně na Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Oblá dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. Další komplikace očekávejte na Brněnsku, je to v Rajhradicích v Opatovické ulici. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s cyklistou. Počítejte tedy s omezením provozu. A ještě jedna zpráva: Veslařská ulice v Brně, je to směrem na Výstaviště. Tady se dnes dnes srazila dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem, očekávejte i drobné zdržení. Další zdržení, které jsme hlásili zhruba před hodinkou tady na Free Radio, pomaličku mizí. Kolona, která byla na Knínské ulici, se nám příjemně zkrátila. Je tam zdržení pouze okolo 3 až maximálně okolo 5 minutek. Další kolona, která byla na Heršpické ulici, taky zmizela. Jihlavská ulice se nám uklidnila. Kratší kolona je na Vídeňské ulici směrem do centra. Očekávejte silnější provoz také v okolí Zvonařky, to znamená Zvonařka a Dornych, tady vidím silnější provoz, ztráta asi tak 5 minutek, no a aktuálně taky kratší kolona na Gajdošové a na Žarošické. V obou úsecích počítejte se ztrátou minimálně 5 minut. Tolik tedy aktuální překážky, komplikace, zádrhely a kolony. Já doufám, že v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Jeďte v klidu, jeďte opatrně, pokud máte jakékoliv další informace, tak využijte aplikaci Free Radia anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Teploty v Brně máme aktuálně na 24 stupních Celsia, kolem 8 večerní už pouhých 18 stupňů, no noční teploty by se měly pohybovat někde mezi 14 a 16 stupni. Zbytek dne a noc vypadá, že bude bez deště a bez přeháněk. Zítra očekáváme dopoledne oblačno, odpoledne a večer méně oblačnosti, snad tedy zítra odpoledne i polojasno. Teploty by tomu odpovídaly: zítřejší maxima 27 až 29 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty okolo 13 stupňů. Minutka a půl po půl sedmé, ladíte Free Radio, aktuálně Freebox s Lukinem a před námi Galantis a 5 Seconds of Summer.

0: Rádio. Burza práce.
1: Je tu Burza práce Free Radio a budeme dneska hledat zájemce na pozici poradce nebo poradkyně.
0: Free job.
1: Náplní vaší práce bude péče o portfolio klientů a budování dlouhodobých vztahů, také konzultace v oblasti financí, životního plánování a zajištění, administrativa spojená s návrhy a uzavíráním smluv, požadavky středoškolské vzdělání s maturitou, práce s lidmi a obchodní výzvy, také dlouhodobá příležitost. Nabízí práci na plný úvazek, plat 50 až 80 tisíc měsíčně, profesní vzdělávání, monitoring a podporu zkušených manažerů a také kanceláře v centru Brna. Další výhody, podrobnosti a kontakty najdete jako vždy na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli do éteru Free Radia poslat svoji nabídku práce nebo brigády, tak podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a o zbytek už se postará náš tým.
0: Free job. Free job na Free Radio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.

0: Dobrá muzika, dobrá nálada, Free Radio 107 FM a k tomu pohodové odpoledne pro všechny posluchače, pro všechny fríčkaře. Je úplně jedno, kde dneska Freebox posloucháte. Někdo je na dovolené, poslouchá třeba na noťasu, to znamená pozdrav na freeradio.cz. Vy, co jste třeba na cestách a máte to přes telefon, tak pozdrav taky do aplikace. No a Brno, Jiží, Morava a okolí, taky pozdravy na 107 FM. Lukáš Bartlou mikrofonou za necelou minutku už 6:45. No a v této části Freeboxu uděláme opět prostor pro někoho z vás. Telefonní linka 790 107 107, a je tady další možnost vybírat si muziku podle sebe. Kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, je tady Cuda, který zdraví všechny posluchače, a tebe Luky.
0: Já děkuji za pozdrav, pozdrav samozřejmě i pro tebe. Cudo, prosím tě, jaký je pro tebe nejnepříjemnější zvuk na světě? Co nesnášíš třeba jako za zvuk?
1: Ježišmarja, když si někdo stěžuje, takový to ach jo.
0: Ach jo, no, to tam to známe. Já tady mám takovou jako malou hitparádu, ach jo, tam je taky. A na prvním místě je Čeveče, nebo na druhém místě budík. Budík. A budík lidi nesnáší v obou případech. Když zazvoní a když nezazvonil. Budík to má těžký, ovšem pro tebe nic těžkého. Teďka úplně lehká věc, lehký úkol, vybrat nám další písničku. Co to bude?
1: Hele, já jsem dneska vybral Kašmíra, Take Me Home, Country Roads, a asi bych to dneska věnoval jedné jediné osobě, a to zpěvačce Dolly Parton, která nás opustila.
0: V 80. ale, měl jsi to říct, jako, když to, já jsem tu informaci nechtěl říkat za tebe, ale když jako řekl jsi, kdo nás opustil a kdy, tak musíš říct, jako, kolik bylo, ne? To je důležitý.
1: No tak dobrý, ve 40, no. Víš, že u ženských se to bere na půl.
0: No dobře, ale tak už je. Já ti rozumím, ano, jakoby, jako gentleman se v tobě nezapře, to určitě, ale pokud nás někdo opustil a byla to takhle slavná osobnost, tak většinou jakoby u toho jména bych zmínil, že se dožila krásných 80 let. Je to teda velká, jakoby velmi smutná zpráva pro celou americkou jakoby tu country pop kulturu, a myslím si, že se o tom ještě hodně bude psát. Tobě děkuji za to, že jsi to dneska zmínil. Samozřejmě zdravíme do nebíčka Doly a posíláme muziku. Takže co to teda bude?
1: Ale Kašmír, Take Me Home, Country Roads.
0: Takže jsem jako zapojil trošku to country, tak jsi to jako myslel s tou písničkou, jo?
1: No, přesně tak.
0: Když jako Dolly Partnová, tak jako Country Roads. Dobře, tak přátelé, tohle je krásné spojení, krásná asociace. Cudo, moc krát děkuju, posílám Kašmíra, Take Me Home, Country Roads, a posílám to všem, co víte o té zprávě a co jste tuhle zpěvačku zkrátka měli rádi. Měj se hezky, ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Freebox na Free Radio.
1: Ještě jednou krásné odpoledne, teď už možná lomeno podvečer, příjemný poslech všem na 107. Důležité je, že posloucháte nejlepší taneční rádio široko daleko. A to je dobře. 10 z 9 lékařů doporučují denně ladit Free Radio, aby se odfrkly vaše nervičky, váš nervový systém, abyste trošku nabrali elán do toho života, taky abyste nabrali energii a měli dobrou náladu. Před námi Christian Marquez solo a Summer is Magic. Další přáníčko tady píše Honza. Ahoj Luke, prosím Eminem Godzilla. Děkuji Honza. Eminem Godzilla. Nevím vůbec, Honzo, o co se jedná. Nevím. Vím, že akorát jakoby soundtrack ke Godzille původně, když si dávno dělal, myslím, Puff Daddy, nebo tak nějak, s videoklipem Eminem Godzilla, nejsem si jistý. Eminem Godzilla nemám k dispozici, omlouvám se, Honzo. Zkus napsat nějakou náhradní skladbu. Další přáníčko. Zdravím Lucka, prosím Lukášku, Beníka Bombičky. Děkuji. Lucinko, Beník a Bombičky. Všechno připraveno. Další vzkaz, který dorazil do studia. Ahoj, mohla bych poprosit novou Evičku Farnou. Děkuji, Zuzka. Zuzko, je potřeba napsat, kterou novou Evičku Farnou. Evička Farná má tady u nás ve skladě několik novějších skladeb. Je potřeba, prosím, napsat, kterou přesně bys chtěla slyšet. Já ti za to moc krát děkuji a posílám pozdrav taky pro Zuzku. Před námi tedy Jesse J, B.O.B. a Praise Tag. Další muzika je připravená, krásný pro večer přeje Free Radio 107 FM, Luky do mikrofonu, před námi Jesse J, Ben Kristovo nebo Christian Marky. Freebox.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
1: Rádio v Brně.
2: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešit hovno. A haters, uprdele, celá republika ví, že mám

0: Box na Free Radio.
1: iPhone 65 a skarba Bestiala, já jsem si vzpomněl na takovou taky malou bestii, já jsem dneska procházel internet, mně to přišlo docela vtipné právě ten článek, tak jsem si říkal, že se s vámi o to ve Freeboxu podělím, zkrátka objevil se na internetu článek, nebo video dokonce, měst, a je tam nápis u toho videa, městečkem na Děčínsku se procházel vlk, a teďka pozor, podle odborníků patrně zabloudil, takže jsem si říkal... Ještě, že máme odborníky. Co by tam tak jako jinýho asi, nebo já nevím, jak to jako říct, nebo to mohlo přece končit, ne? Městečkem na Děčínsku se procházel vlk, tečka, jo, ale ta hláška, jako podle odborníků patrně zabloudil, to se mě líbí, zajímalo by mě podle čeho to odborníci vyhodnotili, ale jako by nic proti odborníkům, samozřejmě, je potřeba, jak se říká, na každou robotu je třeba specialistou a my jich máme. Tak, další specialista na telefoně lince Free Radio, kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Martin.
1: Specialista Martin. Martine, prosím tě, městečkem na Děčínsku se procházel vlk, podle odborníků patrně zabloudil. Podle tebe tam dělal co, kdybys jako nebyl odborník na vlky?
2: Kdyby nebyl odborník na vlky, tak bych řekl, že se procházel.
1: Že se procházel, výborně. Ale když jsi odborník, tak si můžeš dovolit říct, že vlk zabloudil.
2: Všechno procházelo tak to.
1: Teď, Martine, ty si nezabloudil, ty voláš správné telefonní číslo na diktování a na výběr další muziky. Freebox pokračuje, Martin vybírá další pecku, co to bude?
2: Timmy Trumpet Narko.
1: Kamaráde, je to někde z přelomu 2016-2017. Člověk by ani neřekl, že Timmy Trumpet a Blaster Jacks, že ta spolupráce už je skoro 10 let stará. Připomeneme si... No právě. Připomeneme si, o jakou skladbu se jedná, aby i posluchači věděli, a ty nám zatím řekni, pro koho ta skladba bude.
2: Pro všechny. V gastru, pro všechny. Rozvozáky pro všechny. Fričkaře, a i pro tebe.
1: Já moc krát děkuju a posílám to pro všechny odborníky na vlky. Měj se hezky, Martine. Čau, ahoj.
2: Čau.
1: Free Radio 107 FM, Freebox pokračuje 20 minutek po 7 večerní. Znamená to, že za 10 minut nás čeká náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek.
0: Pošli svůj vzkaz do éteru Fríčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/freeradio.

0: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.
1: Nastraš uši. Tahle novinka si zase

0: Lukyho vtípek.
1: Četla jsem inzerát. Hnědovlasý, 30 let, 25 cm. To je nějaká blbost. Takhle malej nikdo není.
0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107,2.

0: ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na šikland.cz.
3: Free Radio 107

0: Free Radio 107 FM vás zdraví, všem posluchačům přejeme příjemný podvečer, příjemný poslech, skvělou náladu. Před 19. hodina, 40. minutka, nejvyšší čas podívat se na kine, na další vzkazy a další objednávky. Ahojky, mohla bych poprosit novou Evičku Farnou, děkuji Zuzka. Zuzka Evičku Farnou nenapsala, nevím, kterou já tady mám na ostří nože, zkraceno v překladu, nebo tělo, nebo taky starý kousek, měl jsem vůbec rád, ale Zuzka tady psala novou Evičku Farnou. Zuzi, zatím nevím, kterou si vybíráš, každopádně jedeme dál. Další pozdravy jsou tady, mám tady přímo pozdrav od Honzy. Ahoj Honza, nějakou teda od Eminema. Děkuju moc, Luke. Honzíkovi se musím omluvit, protože jsem si nevzpomněl na skladbu Godzilla, která je proslulá právě tím nejrychlejším Eminemovým rapem. Takže Honzovi se omlouvám, myslel jsem tam právě na soundtrack z Godzilla, co dělal jakoby Puff Daddy, myslel jsem film Godzilla, kdežto Eminem skladbu Godzilla opravdu vydal. Je to zhruba 6-7 let stará záležitost, ale dneska teda posílám zpátečku Without Me. Mám tady totiž ještě pozdrav. Ahoj Michal, prosím, jakoukoliv 90ku do Ife, díky Luke. Tak dáme Eminema, za okamžik ještě nějaká ta 90ková bomba.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: www.tpp Freebox. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freebox. 1996.
1: Ano, je to tak, 1996, což 100% spadá do 90. Ahoj Michal, prosím, jakoukoliv 90 do IFE, díky Luke. Takže gala Free From Desire speciálně do IFE.

0: 90-kový pozdrav speciálně od Michala pro celou partičku do IFE. Zdravíme tam ještě jednou. Free Radio 107 FM hraje všem do práce, mimo práci, domů. Jenom tak pro legraci někomu na cestu do auta, z auta na nákup, za babičkou, za segrou, kamkoliv chcete. Přetíkám zvědavostí tady ve studiu Free Radio, kam poletí další písnička. Pojďme rovnou na telefonáty. Na lince je kdo? Halo, halo?
1: Tomáš Werner.
0: Tomášek Werneruj. Tomášku, krásný podvečer. Jak se ti vede, jak se máme?
1: Mám se výborně.
0: Tak a písnička, jaká to dneska bude? Co si pustíme?
1: Prosím tě, dneska to bude Michael Schultz Waterfall.
0: Ano, muzika je připravená, dělal to i Rehab, ano, pojďme dál.
1: A dneska by to bylo pro zbrojováky. Hráli druhý kolo Mall Cupu a rozdrtili Friedland nad Ostravicí 10-0.
0: Nádherný výsledek, velikánská gratulace. Tomáškovi děkujeme za krásné večerní sportovní okénko a posíláme skarbu Waterfall. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, Lukášku. Ahoj a děkuju.
2: Free Radio 107

0: Freebox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Před námi další kousek. Ahoj, Lukine, těšíme se na tvůj operní přednes vítěze 1018. kola hitparády 107. Fríčka. Zahraj prosím pro všechny fríčkaře, kteří věří, že překonáme rekord hlasování. A když končí prázdniny, přání posíláme i všem školákům a především všem učitelům, kteří se o ty naše děti starají. Výběr skladby nechám na tobě, díky moc Honza, Sovča a Vicky. Já taky děkuju. I'm moving to the sun. Jak to sám Honza napsal, výběr skladby nechám na tobě. Dámy a pánové, užijte si krásnou pohodičku. Alternate, I'm a Angel, Hugel, Moving to the Sun. Free Radio!

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer taky všem na telefonní linku Free Radio. Kdo pak je tam aktuálně? Halo, halo?
2: Zdraví všechny a přeji krásný podvečer.
1: Karlíku, my tě zdravíme, hezký podvečer i tobě. Výběr písničky je právě teď krátce před 8. večerní přímo na tobě. Co to bude?
2: Bude to Sean Frank, Delaney Jane, Heaven.
1: Muzika připravená a komu zahraješ?
2: No, tobě a všem, kteří mají na leděno.
1: Děkujeme, děkujeme, děkujeme, Kájo. Kam to posíláme? Tobě asi v práci nebo doma?
2: Ano, pracuji, no, mám tento týden poslední směnu, no, tak to prostě přežívám, ale na jednu stranu je to dobrý, jako víceméně všetci se zbalí, jo, den do, já mám klid, mám Free Radio, takže ono je to na jednu stranu lepší než ranní směna.
1: Super, hlavně pohodička u frýčka, Kájo, posílám ti pecku Heaven, díky moc za objednávku a ať to v práci utíká, měj se krásně, ahoj!
2: Děkuju, mě se pěkně, ahoj.
1: Čau, čau. S Karlem tady poslední objednávka, mám tady ještě Tsunami, mám tady ještě Beachback, We Are Young, je to velmi důležité. Vzkazů dneska bylo hrozně moc, no a poslední kousky jsou právě tady. Nazdar moc, prosím, Tsunami, Drop, děkuji, Luke, Petr. Takže Petě, Peťo, zdravím tě, Tsunami, máme připraveno na závěr pořadu. K tomu taky ještě jeden z posledních vzkazů. Pardon. Ahoj Luky, prosím, zahraj mi písničku od Beachback We Are Young. Děkuji moc Eva. Evička má spojenou písničku společně s Ondrou. Ondra píše po několikáté, neboj Ondro, mám to tady. Zdravím Luky, zahrál by si mi prosím Bigger, Dive in Sink or Swim, nebo pokud nemáš, tak Beachback We Are Young. Takže dneska volíme plán B. Jinak zdravím všechny, co poslouchají. Pozdrav z Pelhřimova, Ondra. Takže Ondru zdravíme do Pelhřimova. Ondro, je mi to líto. Trigger, Dive in Sink or Swim, bohužel mám k dispozici, místo toho si napsal náhradní song, což je Beachback We Are Young. Takže pozdraví do Pelhřimova, no a to jsou právě poslední kousky a poslední objednávky z dnešního Freeboxu. Mám tady ještě v rychlosti vzkaz, který dorazil před okamžikem. Luky, zahraj ještě prosím pro mého syna Radima k jeho dnešnímu svátku. Já myslím, že Radim dneska nemá svátek. To je něco ze včerejška. Je možné, že tady zůstala viset nějaká skladba ze včerejška, takže za to se moc omlouvám. Nicméně Ondra z Pelhřimova vybírá společně s Evičkou Beachback We Are Young. A my si dáme právě teď kompletně všechny ukázky pohromadě. Od Karla, Sean Frank a Delaney Jane je tu skladba Heaven. Jako další objednávka Dubs a taky Borges, skladba Tsunami. A na závěr dnes tedy od Evičky a taky od Petra We Are Young, nebo od Ondry, pardon, Beachback a skladba We Are Young. Hodina 59. minutka, za minutku 8. večerní. Musíme se rozloučit, přátelé, je mi to líto, ale je tady závěr Freeboxu. Svátek dneska slavil Luděk, zdravím Luďka Skalického, mého spolužáka ze ZŠ. Doufám, že se má Luďa dobře. Luďku, brzo se ozvu, budu potřebovat kontrolu chrupu. Jinak ostatním fríčkařům krásný zbytek dne, krásný zbytek večera. Uslyšíme se opět zítra s dalším Freeboxem. Na závěr dne Beachback, Dubs a taky Sean Frank. Mějte se krásně a zítra zase spolu. Čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. To be continued for Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, I know. Chick style.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Tvý rádio.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. So you face it with a smile. There is no need to cry.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill.

0: Jake Style a John. Čo ste? Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, I know. Chick style.
0: Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!